0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. V naší mléčné dráze by podle modelu hvězdného vývoje mělo plout několik set milionů černých děr. A víte, kolik jsme jich našli? 70. To je úspěšnost, za kterou by se nemusel stydět ani můj rozpočet na údržbu. Jak popisuje Universe Today, projekt Black Hole Hunters z Univerzity v Southamptonu loví tyhle neviditelné obry pomocí takzvaného gravitačního samočočkování. Když černá díra obíhá hvězdu, pravidelně ohýbá její světlo a to se dá v datech vidět. Doktor Adam McMaster přepnul projekt na snímky z družice TESS a nasadil strojové učení, které procídilo miliony světelných křivek za dny místo desetiletí. Jenže algoritmus zmátne sluneční skvrna i proměnná hvězda, takže poslední slovo mají lidské oči. Skoro 23 tisíc dobrovolníků, 12 milionů klasifikací, hotovo ze zhruba 43%. Tak si nějakou tu díru najděte, já to zatím pokračuju v kroužení. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: What is it that causes people to betray their country? Is it money? Is it politics? Is it the challenge of beating the system? Or is it the excitement of living on the edge?
2: Na začátku 80. let dosáhla studená válka kritické fáze. Napětí mezi Sovětským svazem a Spojenými státy by se dalo krájet. Reagan vyzval k morální křížové výpravě proti Sovětům, které Ameriku nazývají říší zla, a ve snaze chránit se před jadernou válkou Reagan navrhl systém protiraketové obrany, které odpůrci posměšně nazvali Star Wars.
1: In the 1980s there seemed to be an epidemic of traitors who had access to America's deepest secrets and who sold them to the Soviet Union.
2: Oboustranná nedůvěra ještě více podpořila činnost špionů, ale také chuť kooperovat s nepřítelem. Jenže oproti 50. letům nemotivuje tajné agenty ke zradě vlasti ideál socialismu, ale odvěké touhy, peníze a sex. A občas i pomsta.
3: Jste zatčen pro zběhnutí.
4: Jak to vymátli? Někdo jim ho asi musel prásknout.
5: Nesmysl,
2: 3. října 1984 je zatčen agent FBI Richard Miller společně s ruskými emigranty Ogrodníkovovi, kteří jsou agenti KGB.
6: He's certainly no Ephraim Zimbalist Jr. and he's in fact much closer to an overweight Inspector Clouseau.
2: Nevábně umatlaný a nešikovný agent Miller, svými kolegy považován spíše za špatný vtip, je tak obviněn ze špionáže a předávání tajných materiálů KGB za úplatu v podobě sexu s Ogrodníkovou a 65 tisíc dolarů ve zlatě.
7: He'd been compromised by Soviet Matahari.
2: Historicky vůbec první zatčený agent FBI za špionáž Richard Miller tak rozjíždí epidemii 80. let. Amerika bude čelit kruté realitě, kdy vlastní agenti z tajných složek jako námořnictvo, CIA a NSA zaprodávají ruské KGB.
8: Nadřízení jsou s vámi spokojeni. Na podrazí máte talent. Mám pro vás riskantní úkol.

Zdravím všechny milovníky kinematografie Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Mike Flanagan posílá Kingovu Kerry na maturitní ples a na Prime Video k tomu přidává rovnou 8 dílů, takže krvavý večer tentokrát nepřijde hned. Na Disney Plus zase sněží, jenže v seriálu Drop Saga sněží se z ulic Los Angeles místo bílého prášku valí rýmy West Coast rapu. Michael Palin na Apple TV Plus rozdává recept na malé věštce z dešťové vody a koňského hnoje v britské komedii Small Profits. A Walton Goggins si už žehlí pastelové sako, protože jako padouch míří do Miami Vice 85 s Austinem Butlerem a Michaelem B. Jordanem. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: You gotta understand what I've been through. When I was getting clean, music brought me back to life.
1: Damn it, Wanda.
0: You gonna shoot me, Lee? Inspiration hits when it hits. This is the new gold rush. No cops, no murder.
1: From the dope game to the rap game.
2: Na Disney Plus dnes startuje krimi drama Drop Saga Sněží a s ním se vracíme do světa oceňovaného seriálu Sněží. Původní seriál, který spolu vytvořil zesnulý John Singleton, režisér Chlapců ze sousedství, během 6 řad sledoval, jak Craig v 80. letech obrátil na ruby jižní Los Angeles. Novinka navazuje na začátku 90. let, kdy z trosek drogové epidemie vyrůstá něco úplně jiného – rap ze západního pobřeží. Hlavní slovo teď mají dvě postavy, které fanoušci dobře znají. Wanda Bell v podání Gail Bean má drogy za sebou a pevně věří, že West Coast Rap dokáže změnit americkou kulturu. Začíná jako stážistka u bývalého dealera, který si založil nahrávací společnost a dává dohromady partu talentů z ulice. Patří k ní její bratranci i výbušný rapper Artillery, který už má na krku policii. Leon Simmons, kterého hraje Azaya John, se naopak snaží s ulicí definitivně skoncovat a vede bezplatnou právní poradnu. A protože hudební biznis a pouliční politika mají k sobě nebezpečně blízko, cesty obou přátel se začínají rozcházet. Seriál vytvořil Malcolm Spellman, tvůrce marvelovského seriálu Falcon a Winter Soldier. A v obsazení nechybí Michael T. Williamson, kterého si většina z nás pamatuje jako Bubu z Foresta Gumpa. Krevety tentokrát nechal doma. V Americe běží seriál od září a kritici ho přijali vlídně. Oceňují hlavně to, že jen nekopíruje svého předchůdce, ale stojí na vlastních nohou a že hudba tu hraje skoro stejně důležitou roli jako kterákoliv jiná postava. Drop Saga Sněží najdete nově na Disney Plus a další díly budou přibývat každý týden. A kdo původní Sněží nestihl, má na stejném místě k dispozici všech 6 řad.
0: When I was running with Leon Franklin, I had a front row seat to how they changed the game. We know our customers because we are our customers. Uzi in the stash, dodging the crash. Product of the ghetto, so I built to last.
3: Hard to stay in the present when you defined by your past. This music business. How could you let this happen?
4: How was I supposed to stop it?
3: Family comes first. You don't know nothing about sacrifice.
4: You ain't got no business in the rap game.
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Walton Goggins se zase dává k padouchům. Herec, kterého znáte jako Ghoula ze seriálu Fallout nebo jako bezcitného dozorce z Nespoutaného Junga, se podle serveru Deadline přidává k filmu Miami Vice 85. Režisér Joseph Kosinski, který natočil Top Gun Maverick a F1, vrací legendární seriál z 80. na velké plátno, a to přesně tam, kam patří, do Miami roku 1985. Detektiva Sonnyho Crocketta si zahraje Austin Butler, jeho parťáka Ricka Tapse, čerstvý Oscarový vítěz Michael B. Jordan. Hlavním padouchem bude kartelový boss v podání Johna Leguizma a Goggins stvární jednoho z jeho nájemných zabijáků. Kosinski ho prý chtěl od začátku, jen bylo potřeba sladit termíny se třetí řadou Falloutu. Natáčet se začne v listopadu v New Yorku a v Miami kamerami IMAX a do kin by měl film dorazit v květnu 2028. Původní Miami Vice přitom nebyl jen policejní seriál, ale módní přehlídka celé dekády. Pastelová saka, trička pod sakem a mokasíny na bosou nohu. A znělku, se kterou v roce 85 vystoupal až na první místo americké hitparády Jan Hammer, rodák z Prahy. Otázka je jedna. Unese Austin Butler mokasíny bez ponožek stejně ležérně jako kdysi Don Johnson? Do května 2028 má dost času na trénink. A Goggins? Je to

0: Hello, Dad.
1: No.
2: No, it's fine. I'm not busy.
0: You all right?
1: Hello, sir. How's Cleo?
2: Cleo went away, didn't she, Dad? Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
3: Dnes dorazila na Apple TV Plus britská komedie s nádechem kouzel Small Profits. Je to nový seriál Mackenzieho Crooka, kterého si možná pamatujete jako piráta s dřevěným okem z Pirátů z Karibiku a hlavně autora oceňovaných detektorářů. Michael Sleep v podání Pierce Quigleyho žije už 7 let tichý a obyčejný život. Od chvíle, kdy beze stopy zmizela jeho milovaná Clea, pracuje v hobby marketu, kde si krátí dlouhou chvíli tím, že zákazníkům radí nesmysly, chodí na návštěvy za tátou a pořád doufá, že se Clea jednou vrátí. Jenže táta Brian mu jednoho dne předá starý recept. Dešťová voda, koňský hnůj a pořádná dávka alchymie. Výsledkem mají být homunkulové, drobní kouzelní duchové, kteří umí věštit budoucnost. A Michael má na ně jedinou otázku. Uvidí ještě někdy Cleu? S pokusy mu pomáhá mladá kolegyně Casey, se kterou ho zblíží hlavně společná nechuť k puntičkářskému vedoucímu Gordonovi, kterého si zahrál sám Crook. A zvědaví sousedé mezi tím nemůžou dospat, protože netuší, co se v té zahradní kůlně pro boha děje. Tátu Briana hraje legenda Monty Pythonu Michael Palin, Casey stvárnila Lauren Patel a v obsazení nechybí ani Paul Kay ze Hry o trůny. Malé věžce pak rozpohybovala loutková animace. Šestidílná série měla premiéru letos v únoru na BBC. Britští kritici přijali s velkým nadšením a druhá řada je už objednaná. Recept z dešťové vody a koňského hnoje klidně zkuste i vy. Jen se připravte na to, že se začnou sousedi vyptávat. Small Profits najdete nově na Apple TV+.
4: Hello, Michael.
5: You got jars?
2: Yep, big jars.
5: Well, what's all this for?
2: I'm cleaning my fish tank.
5: What fish have you got?
2: Pilchards.
5: You're lying.
2: What am I doing?
1: Trust the recipe, son.
2: I thought that this was just a bedtime story. I didn't think it might actually be real.
6: What in the hell's his problem?
7: Trpíte depresí? Netrpte.
3: Naladili jste se na Zone Radio a posloucháte Půlnoc Hollywoodu, kterou vysíláme každý všední den od 9 ráno, anebo v reprízách od 16 hodin, nebo následující den v 6 ráno.

0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
1: Hi, I'm Sue, by the way.
2: Hi. That's a really nice dress.
3: Thanks. I made it.
2: Sure did, didn't you?
4: Na Prime Video dnes dorazila Carrie, vůbec první seriálová adaptace debutového románu Stephena Kinga, a kdo nerad čeká na další díl, má vyhráno. Všech 8 epizod je k dispozici najednou. Carrie White prožila celý dosavadní život zavřená doma s přehnaně starostlivou matkou Margaret. Do školy nechodila, svět znala jen spoza oken. Když jí ale náhle zemře otec, musí poprvé nastoupit na veřejnou střední školu, a to rovnou do světa, kde se každé ponížení během pár minut rozšíří po sociálních sítích. Carrie se stane terčem šikany, která přeroste v celý skandál, a do toho se v ní začnou probouzet tajemné telekinetické schopnosti. Jak to skončilo na maturitním plese, zná z knihy i legendárního filmu Briana De Palmy se Sissy Spacek skoro každý. Seriál vytvořil Mike Flanagan, autor hororových hitů Dům na kopci a Půlnoční mše, a příběh výrazně rozšířil. Dává prostor spolužákům, učitelům i celému městu a ptá se, jestli sledujeme zrod hrdinky nebo monstra. Carrie hraje Summer Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Matku Margaret stvárnila Flanaganova stálice Samantha Sloyan, kterou si fanoušci pamatují z Půlnoční mše, a ředitele školy hraje Matthew Lillard z Vřízkotu. Sám Stephen King označil Flanaganovu verzi za skvělou a kritici chválí hlavně výkon Summer Howell. Někteří ale upozorňují, že rozvleklé vedlejší linky občas zdržují cestu k osudnému večeru. Tak maturitní ples dokáže být i bez telekineze pořádný horor. Tady to nemusíte zažít na vlastní kůži. Carrie najdete nově na Prime Video.
5: I would have been your friend. You're hurting people.
6: What did you do?
7: This is a witch burning.
8: It is my job to protect the well-being of the students at the school.
9: It's called freedom of speech.
10: 911, what's your emergency?
11: They're dead.
12: He said someone's dead.
13: Get her out.
14: Yeah, I'm trying.
13: Carrie out.
15: You're not helping me. You need to shut up and listen to your mother.
16: You could settle this right now, you know?
17: You could actually hurt someone.
18: Oh, no.
17: This is what I get for trying to be nice.
19: What is wrong with you?
20: Go back to class.
21: No, no.
22: You have all the power.
23: All I ever wanted was to go to school.
4: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Než zítra dorazí do kin nová várka premiér, mrkneme se, co v posledních dvou týdnech sbírá od diváků ty nejvyšší známky. Brad Pitt se v survival dramatu V srdci divočiny znovu potkal s režisérem Davidem Ayerem, se kterým natočil válečný film Železná srdce. Hraje vysloužilého vojenského experta, který se svým psem Odinem, stejně jako on válečným veteránem, havaruje s malým letadlem uprostřed aljašské divočiny. Jedinou šancí na přežití je cesta zpátky do civilizace a ta se změní v souboj s přírodou v její nejdrsnější podobě. Do kin se vrátili i Avengers Endgame, tentokrát ve speciální edici s novým úvodem a pár minutami záběru navíc. Bratři Russové v něm uzavřeli příběh 22 marvelovských filmů. Thanos vyhladil polovinu života ve vesmíru a zbylí Avengers sbírají poslední síly k odvetě. Pro fanoušky ideální rozcvička před prosincovým Avengers Doomsday. Z minulého čtvrtku pak u diváků boduje jediná premiéra, dramedie Digger Alejandra Iñárritu. Tom Cruise v ní hraje ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Za kamerou stál trojnásobný Oscarový Emmanuel Lubecki a vedle Cruise hrají Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons. Za oceánem film propadl. Američtí kritici jsou rozpolcení a v kinech utržil za první víkend jen 8 milionů dolarů při rozpočtu přes 120 milionů. Zkrátka největší Cruiseův propadák za 20 let. Ale evropští i ti čeští diváci to vidí úplně jinak. Z dokumentů vyčnívá v kinech snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který na letošním Berlinále získá cenu za nejlepší dokumentární film. Mladá režisérka Pepa Lubojasky 5 let natáčela vlastní rodinu a hledala odpověď, proč závislost připravila jejího bratra a dva bratrance o zdraví, bezpečí i střechu nad hlavou. Deníkové záběry, oživlé fotografie a koláže tvoří syrový a přitom hravý film, který si klade nepříjemnou otázku, kde končí láska a začíná kontrola. A pro pidižvíky, píďata a další drobotinu běží v kinech animák Zapomenutý ostrov od tvůrců Kocoura v botách Poslední přání. Dvě největší kamarádky se poslední společný večer předtím, než se jejich cesty rozdělí, propadnou portálem na bájný ostrov na Kali. Jenže ostrov se živí vzpomínkami a holky musí utéct dřív, než zapomenou, kým jsou a co je spojuje. Tolik k tomu nejlépe hodnocenému, co teď v kinech běží. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čeká nás nová komedie s Owenem Wilsonem, Rolling Loud nebo limitovaný koncert Queen. Zastavíme se ale i u hororového seriálu Tam dole. Díky, že posloucháte Zun Radio, které vám servíruje to nejlepší v českém éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále a zítra se mnou zase naslyšenou. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: To je ZUN.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+.

Trpíte depresí? Netrpte. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Here we go. Quiet please outside. Stand by.
2: Sounds good.
1: And action. Shanna, will you please hurry up and get your funky butt out of the bed?
3: Šestý a také poslední single z alba Janet vydaný v Americe vstupuje 11. října 94 do prodeje a také na obrazovky hudebních televizí. Janet Jackson se tentokrát objevuje v hravém příběhu jako vůdkyně ženského gengu. You want this.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno! Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dneska šlapeme na brzdu. Doslova. Sonda Hera, velká zhruba jako malé auto, letí vůči zemi rychlostí přes 12 km za sekundu a konečně musí zpomalit, protože ke svému cíli se nedá přijet smykem. Jak uvádí ESA, v úterý 15. října se Hera otočí a zapálí 3 brzdicí trysky najednou. Trysky hoří 92, přesněji 93 minut v kuse a uberou jí několik stovek metrů za sekundu. O týden později přijde druhý, kratší manévr, zhruba 31 minutový a koncem měsíce 3 jemná doladění, aby byl rozdíl rychlostí prakticky nulový. Cílem je dvojice asteroidů Didymos a Dimorphos. Ten druhý je první těleso sluneční soustavy, jehož dráhu změnil člověk, když do něj v roce 2022 narazila americká sonda DART. Hera teď přilétá jako vyšetřovatel na místo činu. Tak držte palce, ať to zabrzdí líp než já svoje vtipy. Mějte se pozemsky.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě Go Check, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
7: Někdo stojí tamhle v rohu.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Bez CM řešení to dneska nejde.
10: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
11: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
9: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
10: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
11: Recovery Plan.
9: Endpoint Detection.
11: Multifaktor.
9: Penetrační test. Lock Management.
12: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

Zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Je to historka. Kdy se má vrátit? Je to odtud 30 minut. Budu tam za 10.
2: Čističi, zloději, zabijáci, mafiáni a další postavy z podsvětí v LA přicházejí v povídkovém filmu Pulp Fiction do amerických kin 14. října 1994.
3: Když jsi ke mně vjížděl, všiml jsi cedule s nápisem Sklad mrtvých negrů?
4: Ne, nevšim.
3: A víš, proč jsi nevšim?
4: Proč?
3: Protože tam žádná není, protože se neživím skladováním mrtvých negrů, tak proto!
2: Quentin Tarantino, režisér Nové americké vlny, vycizeloval scénář na základě námětu, který napsal s Rogerem Averym. Pulp Fiction je stále nezávislým snímkem, nicméně na svůj druhý celovečerák už dokázal Tarantino sehnat 8 milionů dolarů oproti jednomu na Gaunery.
4: Dělal jsi někdy masáž nohou? Ty mi budeš vykládat o masírování, no, já jsem na to expert.
5: A děláš to často?
4: To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lechtání, nic.
5: A dělal bys takovou masáž chlapovi?
4: Polips.
2: Název odkazuje na palpové magazíny a drsné krimiromány, které se těšily velké oblibě do poloviny 20. století. A Tarantino je této formě nadmíru věrný, díky názornému násilí a poutavým dialogům.
4: Jakže se jmenuje?
5: Mia.
4: Mia.
5: Proč tě tak zajímá žena pana velkýho?
4: On totiž jede na Floridu a požádal mě, abych se o ní postaral, než se vrátí.
5: Postaral?
4: Ne, abych ji někam vzal.
2: Tarantino se dá považovat také za oživovače. Herecká kariéra Bruce Willise, ač hvězdy, má poslední roky sestupnou tendenci, ostatně jako práce Johna Travolty, a oba zaznamenají významnou revitalizaci díky Pulp Fiction. Každá postava si našla ideálního herce. Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Christopher Walken nebo začínající Uma Thurman. Zkrátka, každý z dlouhé řady skvělých herců znamenitě vykresluje Tarantinův magnum opus.
4: Dáš nám. Vypadá to tak. Při zápase možná ucítíš slabý píchání. To si s tebou zahrává pícha. Ser na píchu.
2: Černá komedie Pulp Fiction získává spektakulární přijetí jak u kritiky, tak u diváků. Ostatně snímek koloval už od května po mezinárodních festivalech. Jeho originalita plnila přední stránky novin. Šeptanda o něčem geniálním se šířila jako lavina. A Pulp Fiction už v den americké premiéry získává kultovní status.
4: Co dál? Co dál? Já ti řeknu, co dál. Zmizíš z tohohle města. Hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej. Nebo tě zmizí.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
1: Positions, positions.
2: Okay, and action.
0: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a hučí kuči tance. Owen Wilson se v komedii Rolling Loud bez zábran vydá se synem na největší hip-hopový festival a ztratí ho v davu, kde nechybí ani Travis Scott. Do kin se jen do neděle vrací legendární koncert Queen v Budapešti, vyleštěný do 4K, takže Freddie Mercury bude zase vládnout celému stadionu. Na Netflixu Josh Hartnett zjistí, že to nejhorší číhá tam dole pod hladinou. A jurský svět hledá nového režiséra, život si ale možná najde cestu zpátky k Bajanovi. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: that Rolling Loud just announced their lineup. Can I go?
1: I don't know what a Rolling Loud is.
0: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
2: He's not going to some hip-hop festival in Hard Rock Stadium.
3: Where are we?
0: Rolling Loud!
3: Where are we?
0: Fishing at the lake house.
3: That's right. And now let these little bitches do some fishing!
0: Yeah.
4: Dokem vstupuje bláznivá komedie Rolling Loud bez zábran a Owen Wilson v ní zažije nejdivočejší noc svého otcovského života. Wilson hraje přehnaně starostlivého tátu, který se chce konečně zblížit se svým 13-letým synem. Manželka je proti, on ale kluka stejně potají vezme do Miami na Rolling Loud, jeden z největších hiphopových festivalů na světě, a pak ho ztratí v davu 10 000 lidí. Následuje zběsilé pátrání mezi pogujícími fanoušky, ochrankou i v zákulisí, při kterém mu pomáhá kolega z práce v podání stand-up komika Matta Rifea. Syna hraje Christian Convery a jejich šéfa si zahrál Henry Winkler, kdysi legendární Fonzie. Příběh přitom není úplně vymyšlený. Scénárista a režisér Jeremy Gerlich před pár lety vzal svého 13-letého syna na Rolling Loud v Los Angeles a v davu ho opravdu ztratil. Naštěstí ho našel a dnes s nadsázkou říká, že ho měl radši ztratit na festivalu Neila Diamonda. Natáčelo se přímo na festivalu v Miami a Owen Wilson se přitom objevil na pódiu uprostřed koncertu Travise Scotta. Rapper si ve filmu zahrál sám sebe jako hlavní hvězdu festivalu. Přestože je hlavnímu hrdinovi 13, rodinná komedie to není. V Americe dostal film kvůli drogám, nahotě a vulgaritám přísné hodnocení R. Rolling Loud bez zábran je nově v kinech a uvádí ho Forum Film.
5: No, I threw someone off a Ferris wheel.
6: Okay. No. It's
5: tight. Okay. It's against the sheet. Let's come outside. Turn the night. Take your time. Get your money.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Jurský svět hledá nového režiséra a do dinosauří ságy by se podle všeho mohl vrátit starý známý. Gareth Edwards, který loni natočil Jurský svět znovu zrození, odešel od pokračování kvůli takzvaným tvůrčím neschodám. Jak jim to začím nikdo neprozradil. Studio Universal se s ním rozloučilo zdvořilou větou o skvělé spolupráci, a to po filmu, který vydělal téměř 870 milionů dolarů. Podle serveru The Wrap je teď hlavním favoritem na uvolněné místo Španěl Juan Antonio Bayona. Ten už dinosaury jednou zrežíroval v roce 2018, natočil totiž Jurský svět zánik říše a do série tehdy vnesl pořádnou dávku gotického hororu. Fanoušci se nad filmem při premiéře přeli, ale časem si ho spousta z nich oblíbila. Bayona má na kontě taky strašidelný sirotčinec, Dojemné volání netvora, Příběh života nebo Netflixové Sněžné bratrstvo, které získalo 2 Oscarové nominace. Scénář už má hotový veterán série David Cap a vrátit by se měla i loňská trojice Scarlett Johansson, Mahershala Ali a Jonathan Bailey. Natáčet by se mohlo začít příští rok, Universal ale zatím nic nepotvrdil. A malá perlička na závěr. Havárii v Andách ze Sněžného bratrstva už v roce 1993 sfilmoval Frank Marshall ve snímku Přežít. A kdo je dnes producentem Jurského světa? No přece Frank Marshall. Takže pokud Bayona na dinosaury kývne, budou mít s producentem o čem mluvit. Sníh v Andách nebo Tyrannosaurus za zády. Pokud se chcete dozvědět víc, jděte na náš web zunradio.cz, kde najdete článek k tomuto tématu, ostatně i jako mnoho dalších.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Do kin se jen na pár dní vrací jeden z nejslavnějších koncertů 80. let, Queen v Budapešti. 27. července 86 zahráli Queen na budapeštském NAB stadionu pro 80 tisíc lidí a dalších zhruba 45 tisíc poslouchalo venku před stadionem. Šlo o první velký stadionový rockový koncert západní kapely Za železnou oponou a do Budapešti se sjeli fanoušci z celého východního bloku, ty z Československa nevyjímaje. Spousta z nich do té doby znala Queen jen z nelegálně kopírovaných kazet, jak připomíná kytarista Brian May. Maďaři tehdy na natáčení nasadili 17 kamer a zhruba 40 kilometrů filmového pásu. Prakticky všechno, co bylo v zemi k dispozici. Původní 35-kový záznam teď prošel 4K restaurováním ve studiu Petra Jacksona na Novém Zélandu a zvuk nově smíchal studiový tým Queen z původních vícestopých nahrávek. Zazní Under Pressure, Kind of Magic a další nesmrtelné hity. Největší kouzlo má ale tradiční maďarská lidovka. Freddy se ji naučil a slova si prý napsal foneticky na hřbet ruky a stadion je pak zpíval s ním. Turné The Magic Tour bylo poslední, které Queen odehráli s Freddiem Mercurym. Bubeník Roger Taylor říká, že tehdy byla kapela na absolutním vrcholu. Kdo tehdy v Budapešti stál v davu, může si to po 40 letech zopakovat, tentokrát bez cesty přes hranice a ostatní konečně zjistí, o čem ti pamětníci pořád tlachají. Koncertní film Queen v Budapešti uvádí do kin Aerofilms, ale pozor, jen omezeně do neděle 11. října.

0: right before the accident, you saw something in the water. What was it?
1: Na Netflixu se dnes vynořil kanadský seriál Tam dole, ve kterém Josh Hartnett svádí souboj s tajemnou mořskou příšerou. Hartnett hraje Kelvina Pennyho, tvrdohlavého rybáře s velkým srdcem z malého městečka na kanadském Newfoundlandu. Dodnes ho pronásleduje záhadná smrt otce, ke které došlo před mnoha lety. Když začne okolní vody a pak i místní lidi ohrožovat neznámý tvor z hlubin, Kelvin se spojí s mořskou vědkyní, která do městečka přijela na výzkum. Společně se snaží ochránit rodinu i sousedy a postupně odkrývají tajemství, která ostrov dlouho skrýval. Hartnett je u seriálu zároveň výkonným producentem. Vědkyni hraje Mackenzie Davis z Blade Runner 2049, Kelvinova syna Charlie Heaton, z kterého znáte jako Jonathana ze Stranger Things, a dceru Ruby Stokes z Bridgertonových. Do vedlejších rolí pak Netflix obsadil dvě rodačky z Newfoundlandu, Natashu Henstridge ze sci-fi Mutant a místní komediální legendu Mary Walsh v roli starostky. Seriál vymyslel Jesse McKeown, jeho žena pochází z Newfoundlandu a on sám chtěl na ostrově natočit něco velkého a hlavně zvláštního už skoro 20 let. Podle svých slov ho tam vždycky fascinoval kontrast mezi nemilosrdnou děsivou krajinou a vřelými pohostinnými lidmi. Místní legendy proto propojil se skutečnými starostmi ostrova, jako je kolaps lovu tresek nebo vylidňování malých rybářských osad. První dva díly měly světovou premiéru na festivalu v Torontu, kde otevírali seriálovou sekci Primetime. Kritici chválí hustou přímořskou atmosféru a charisma Joshe Hartnetta. Úvod podle nich sice sází na osvědčené klišé filmu s příšerami ve stylu čelistí, pak se ale příběh stáčí k něčemu temnějšímu a nadpřirozenému. 6 epizod, mlha, rybáři a něco obrovského pod hladinou. Na podzimní víkend pod dekou to zní jako docela slušný úlovek. Tam dole najdete nyní na Netflixu.
2: It's on its right line.
3: You're seriously going out there.
2: Stay away from water.
4: The rest of us are going to be next.

Je čtvrtek, v kinech se střídá stráž a nová várka je ready. Owen Wilson v komedii Rolling Loud bez zábran vezme potají syna na obří hiphopový festival a v davu ho ztratí. Zbytek noci pak stráví s běsilým pátráním mezi fanoušky ochrankou a repery v čele s Travisem Scottem. Úplně jinou notu nasazuje v kinech polské drama Sladký domov, které vypráví o gošče, které se pohádková láska po zásnubách v Benátkách promění v domácí násilí a ukazuje, co se může skrývat za fasádou slušné rodiny. Československá produkce přináší hned tři novinky. Mysteriózní drama Virbel zavede Davida Švehlíka do rozpadajícího se domu v Českém Středohoří, kde se po příchodu záhadné Agnes začne vzpírat i samotná krajina. Slovenská režisérka Martina Buchelová natočila romantickou dramedii Milovník, ne bojovník. O Andrejovi, jehož plán nedělat žádné blbosti, naruší setkání s Míšou nad sklenkou Fanty. A v černé krimi komedii Šipkaři rozjedou Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek sérii událostí, kterou nikdo nemohl předvídat, a to po boku Táni Pouhofové a Krištofa Hátka. Na plátna se v digitálně restaurované podobě vrací i Vlasta Burian. Anton Špalec Ostrostřelec z roku 1932 patří k nejslavnějším komediím Martina Friče a ukazuje, kam až může vést urážka císařského majestátu. Z hudby a dokumentů jen do neděle běží v kinech legendární koncert Queen v Budapešti z roku 86, nově restaurovaný do 4K. A dokumentární esej Podoby milostného vztahu ke světu sleduje umělce Miloše Šejna a Místo přívalu věmů nabízí prostor ke stišení. A pro píďata i pro dospělé jsou v kinech Pat a Mat zpátky na venkově, kde legendární Kutilové po 50 letech pořád předělávají všechno, co jim přijde pod ruku. A je to. Kompletní přehled dnešních premiér v kinech. Hovk.

Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čeká nás druhá série Marshals na Sky Showtime nebo kriminální thriller Zvířata s Benem Affleckem. Díky, že jste si dnes opět zapli vaše rádio přijímače a strávili se mnou hodinku u novinek z kinematografie. Jsme rádi, že pravidelně posloucháte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máme vás rádi a vy máte vkus. Poslouchejte i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí Čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
8: Stroboskopická mucha!
7: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme dolů na měsíc, kde si NASA vyhlédla díru. Ano, díru. A je to ta nejslibnější díra široko daleko. Jmenuje se Merius Hillsvit. Leží v oceánu bouří a vědci tuší, že je to světlík do starodávné lávové trubice. Pokud se pod ním táhne jeskyně, mohla by jednou chránit astronauty před radiací i teplotními výkyvy. Jak popisuje Universe Today, mise Gimli pod vedením Planetary Science Institute tam pošle georadar, seismické senzory, gravimetr a kamery. Partnerem je norská vesmírná agentura. Přístroje staví Hanebi Robotics a přistávací modul zajistí NASA. Poslední aktivní seismický průzkum na měsíci dělali astronauti Apolla. Od té doby nikdo. Takže ano, i vesmírná věda má občas resty staré půl století. A kdyby jeskyně nebyla, pořád se dozvíme, jak měsíc sopečně žil před 3 miliardami let. Držte si klobouky, pokračujeme příště. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: a doprovázeli nás M People, kterým vyšlo 4. října 2. album Elegant Slumming a 7. října 1993 dochází v Americe ke kulturnímu zemětřesení.
1: You know, when I look back on this moment in my life, I wanted everyone to wake up the next morning talking about me, Howard Stern. That's the kind of thinking though that usually gets me into trouble.
0: Moderátor ranní show, kontroverzní osoba a bavič za hranou Howard Stern vydává biografickou knihu Private Parts, česky Soukromé neřesti.
2: He was offensive, he was obnoxious, he was disgusting. Do you want me to go on?
0: Počáteční výtisk Private Parts činí 250 000 kopií a jen za první den se prodá neuvěřitelných 75 tisíc kusů. Další den už vydavatelství objednává druhý výtisk v nákladu 500 000, což je největší jednotlivá objednávka své doby.
3: The average radio listener listens for 18 minutes. The average Howard Stern fan listens for, are you ready for this? An hour and 20 minutes.
4: How can that be?
3: Answer most commonly given, I want to see what he'll say next.
0: Za 5 dní po vydání se biografie stane nejrychleji prodávaným titulem v historii vydavatele. Do konce října 93 bude prodáno více jak 1 000 000 výtisků a z Private Parts bude bestseller, který opanuje první příčku žebříčku New York Times na dlouhých 5 týdnů.
2: All right, okay, fine, but what about the people who hate Stern?
3: Good point. The average Stern hater listens for 2.5 hours a day.
2: Look, but if they hate him, why do they listen?
3: Most common answer, I want to see what he'll say next.
5: Kenny, fucking twist it.
0: Hlavním důvodem pro napsání knihy byla Sternova nespokojenost s nesprávným citováním nebo parafrázováním v tisku či televizi, což je samo o sobě důvod, proč odmítá poskytovat rozhovory. Se psáním memoáru tak Howard Stern předkládá světu své upřímné názory a posluchači tak budou moci poznat jeho skutečnou stránku.
2: You goddamn motherfuckers. You fucking waltz in here and you think you know everything, don't you? Well, I f***ing work my f***ing ass off to get to New York City. And you sure as f***ing are not gonna f***ing blow it for me.
0: Kniha obdrží smíšené recenze od kritiků a stejně jako Sternův rozhlasový pořad se díky svému obsahu setká s velkým odporem, že materiál je dětinský a nenabízí nic víc než prsa, zadky a meteorismus. Na druhou stranu si Stern vyslechne chválu, že přitáhnul skupiny lidí, kteří běžně nečtou.
1: Just doing characters.
2: Barry, Jerry, clarify the situation for him, please.
6: Page 108, paragraph 3, no jokes dealing with flatulence, excretion, urination, ejaculation, or other bodily function.
7: Also no paragraph 2, no use of the so-called 7 dirty words. These are cocksucker, motherfucker, pussy.
6: From now on,
2: all scripts require my personal approval. Welcome to NBC, Howard.
0: Instantní komerční úspěch knihy povede i k její adaptaci na filmová plátna v roce 97 a v Soukromých neřestech si samozřejmě zahraje Howard Stern i se svými kolegy z ranní show, které doplní úžasný herec Paul Giamatti.
1: Do me a favor and hold that up so I can see your c***.
6: All right, there it is. C***.
2: You know what you are, Stern? You know what you are? You're the Antichrist.
6: What?
2: Yes, that's what you are. You are the motherfucking

0: Howard Stern nám to tu pěkně rozčísnul, co? To byly Freak Power s debutovým singlem Turn On, Tune In, Cop Out.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Tak co? Dobrý?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Země a Mars jsou sice sousedi, ale podle nového výzkumu z Kodaňské univerzity vznikly každý úplně jinak. Jak uvádí Universe Today, vědci zkoumali těkavé prvky v kůze a plášti obou planet, tedy sodík, zinek a draslík, a z jejich zastoupení vyčetli, jak se planety rodily. Výsledek? Nejméně 3/4 hmoty Země pocházejí ze dvou mladých protoplanet, které rostly nabalováním drobných oblázků. U Marsu je to přesně naopak. 3/4 jeho hmoty vznikly srážkami větších balvanů. Dvě planety ve stejné sluneční soustavě a každá se k tomu postavila po svém. Trochu jako sourozenci. Profesor Johansen to nazval detektivní prací, protože většina důkazů zmizela před 4,5 miliardami let. Studie vyšla v Nature Astronomy a pomůže hledat obyvatelné exoplanety, protože napoví, kolik vody si taková planeta vlastně udrží. A teď mě omluvte, má

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete MDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O zero trust architecture.
1: Nisva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
1: Recovery plan. Endpoint detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Je to historka. Kdy se má vrátit? Je to odtud 30 minut. Budu tam za 10.
2: Čističi, zloději, zabijáci, mafiáni a další postavy z podsvětí v LA přicházejí v povídkovém filmu Pulp Fiction do amerických kin 14. října 1994.
3: Když jsi ke mně vjížděl, všiml jsi cedule s nápisem Sklad mrtvých negrů?
4: Ne, nevšim.
3: A víš, proč jsi nevšim?
4: Proč?
3: Protože tam žádná není, protože se neživím skladováním mrtvých negrů, tak proto!
2: Quentin Tarantino, režisér Nové americké vlny, vycizeloval scénář na základě námětu, který napsal s Rogerem Averym. Pulp Fiction je stále nezávislým snímkem, nicméně na svůj druhý celovečerák už dokázal Tarantino sehnat 8 milionů dolarů oproti jednomu na gaunery.
4: Dělal jsi někdy masáž nohou? Ty mi budeš vykládat o masírování, no, já jsem na to expert.
5: A děláš to často?
4: To bych řekl, mám vymakanou techniku a všechno, žádný lechtání, nic.
5: A dělal bys takovou masáž chlapovi?
4: Polips.
2: Název odkazuje na palpové magazíny a drsné krimiromány, které se těšily velké oblibě do poloviny 20. století. A Tarantino je této formě nadmíru věrný, díky názornému násilí a poutavým dialogům.
4: Jakže se jmenuje?
5: Mia.
4: Mia.
5: Proč tě tak zajímá žena pana velkýho?
4: On totiž jede na Floridu a požádal mě, abych se o ní postaral, než se vrátí.
5: Postaral?
4: Ne, abych ji někam vzal.
2: Tarantino se dá považovat také za oživovače. Herecká kariéra Bruce Willise, ač hvězdy, má poslední roky sestupnou tendenci, ostatně jako práce Johna Travolty, a oba zaznamenají významnou revitalizaci díky Pulp Fiction. Každá postava si našla ideálního herce. Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Christopher Walken nebo začínající Uma Thurman. Zkrátka, každý z dlouhé řady skvělých herců znamenitě vykresluje Tarantinův magnum opus.
4: Dáš na mě. Vypadá to tak. Při zápase možná ucítíš slabý píchání. To si s tebou zahrává pícha. Ser na píchu.
2: Černá komedie Pulp Fiction získává spektakulární přijetí jak u kritiky, tak u diváků. Ostatně snímek koloval už od května po mezinárodních festivalech. Jeho originalita plnila přední stránky novin, šeptanda o něčem geniálním se šířila jako lavina a Pulp Fiction už v den americké premiéry získává kultovní status.
4: Co dál? Co dál? Já ti řeknu, co dál. Zmizíš z tohohle města. Hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej. Nebo tě zmizí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci.

0: cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes míříme pozornost ke Slunci, protože sonda Solar Orbiter proletěla přímo skrz takzvaný switchback, tedy zalomení magnetické opole ve slunečním větru do tvaru písmene S. A nejen proletěla, ona si tam nabrala vzorek částic a podle jejich otisku vystopovala, odkud přesně to zalomení pochází. Jak uvádí ESA, přístroj Solar Wind Analyzer našel směs nabitého kyslíku a uhlíku, která může vzniknout jedině v horkých magnetických smyčkách přímo na povrchu Slunce. Vědci se dlouho přeli mezi dvěma teoriemi vzniku. Výsledek? Mají pravdu obě. Nejdřív přepojení magnetických siločar, potom vlny a turbulence. Vesmír zkrátka občas odpoví remízou. A proč nás to má zajímat? Protože sluneční vítr spojuje Zemi se Sluncem a čím lépe mu rozumíme, tím líp ochráníme satelity i techniku před magnetickými bouřemi. Držte si čepice, vítr fouká až sem nahoru. Mějte se pozemsky!
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Here we go. Quiet, please, outside. Stand by.
2: Sounds good.
1: And action. Shanna, will you please hurry up and get your funky butt out of the bed?
3: Šestý a také poslední single z alba Janet vydaný v Americe vstupuje 11. října 94 do prodeje a také na obrazovky hudebních televizí. Janet Jackson se tentokrát objevuje v hravém příběhu jako vůdkyně ženského gengu. You want this.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: S4 stavební.
4: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
4: Více na www.s4stavební.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na téma, které se týká každého, kdo kdy zvedl hlavu k nebi. ESA podepsala na Mezinárodním astronautickém kongresu dohodu s Centrem Mezinárodní astronomické unie pro ochranu tmavé a tiché oblohy. Cíl? Aby nám družice nepřesvětlovaly hvězdy. Problém je dvojí. Satelity odrážejí sluneční světlo a kreslí jasné šmouhy přes snímky teleskopů. A jejich elektronika vysílá rušivé signály, které zahlcují radioteleskopy. Astronomové přitom potřebují klid, aby hledali obyvatelné světy a sledovali asteroidy mízící k Zemi. Řešení prý začíná už u rýsovacího prkna. Tmavší povrchy, tiší elektronika, modely předpovídající, jak bude družice vypadat z dalekohledu. Odborníci z ESA k tomu přidají techniku a jednání s průmyslem. Jako někdo, kdo je naleštěný do zrcadlového lesku, bych raději mlčel. Promiňte, astronomové. A teď mě omluvte, mám schůzku se sluncem. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

I want it. I love it. I love it. You got it. You got it. I want it.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Přicestovali jsme do LA 3. října roku 1995, kdy se Amerika zastavila. Doslova. 100 milionů lidí se lepí k obrazovkám, telefonní hovory klesají o 58%, obchodování na burze o 41%, lidé nechodí ani na záchod, aby jim nic neuteklo.
2: We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
1: Toto mediální šílenství, u kterého jsme byli během 144. výletu se Single Story, se rozběhlo v červnu 94, když fotbalová a televizní hvězda O.J. Simpson ujížděl policii v bílém bronku po Los Angeleské dálnici. Verdikt, který přichází po roce a půl, je pro O.J. Simpsona vysvobozením. Je zproštěn obžaloby v obou případech vraždy.
3: To many, O.J. Simpson was a role model, the young boy from the ghetto who made it all the way to the top. But now, no matter how the case against O.J. eventually turns out, he will never be looked at the same way again.
1: Tento ostře sledovaný proces, který ovlivňoval i celkovou televizní dramaturgii a stal se nejsledovanějším seriálem ve státech, rozdělil Američany. Verdikt ale nepřináší úlevu, ba naopak. Část černošské komunity jásá, bílí Američané jsou v šoku, Fred Goldman, otec zavražděného Ronalda, s hořkostí komentuje, že Amerika dnes prohrála, a u těch, kteří se na celý případ celou dobu dívají fakticky, těm vyvstávají v hlavě jen další neodbytné otázky.
4: Good evening. By now, the news is well known, but many questions remain. How did the jury decide that O.J. Simpson was not guilty on all counts, and as he celebrates at his home tonight, what is the future for this most famous murder defendant ever, now that he's free?
1: Jak je to možné? Prokuratura měla všechno. DNA, krev, nepotopitelné důkazy. Ale udělala také jednu fatální chybu. Místo křížového výslechu požádal v červnu 95 prokurátor Simpsona, aby si vyzkoušel své zakrvácené rukavice nalezené na místě činu. Simpson před kamerami a celým světem dával jasně najevo, že mu nesedí a má problém je vůbec navléci přes další latexové rukavice. Prostě se zdrcli.
5: It's no disguise, it's no disguise. It makes no sense. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit.
1: OJův obhájce Johnny Cochran vyhrál proces touto jedinou větou. Geniální, prostou a smrtící pro obžalobu. Těch pár minut s rukavicemi stačilo, aby porota viděla to, co chce u svého miláčka vidět. Status celebrity porazil důkazy a představení překonalo pravdu.
6: You know something, man? Johnny Cochran, who was a friend of mine, he had put the system on trial. Not OJ. Right. He put the system.
7: Yeah.
6: OJ killed everybody in that driveway.
1: Nejen Spy Magazine označí verdikt za nejabsurdnější událost v dějinách Ameriky. Nejsledovanější soudní proces americké historie změnil vše. Způsob, jakým média pokrývají soudní případy, pohled na status celebrit, ale především důvěru v justici.
4: What of his children? Can the Goldman family find the justice they're seeking in a civil suit against Simpson? The verdict is in, but the story is not over.
8: So if OJ didn't do it, who did?

0: Oh, yeah.
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno! Prodáno!
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme k Marsu, protože tam mají mrak, který by si zasloužil vlastní pořad. Jmenuje se Arzia Mons Elongated Cloud. Vzniká nad 20 kilometrů vysokou sopkou a natáhne se až na 1800 kilometrů. Každé ráno vyroste, předvede se a dopoledne je pryč. Zkrátka kolega, co pracuje jen dopoledne a stejně má lepší recenze než my ostatní. Sonda Mars Express ho sleduje už léta a podle ESA se teď konečně povedlo vysvětlit, jak vlastně vzniká. Modely totiž nesouhlasily, dokud vědci nepřidali fyziku, která se dosud považovala za čistě teoretickou. Vodní pára tam zmrzá přímo, bez zrníček prachu, na kterých se mraky obvykle usazují. Vzduch vyletí vzhůru, za 10 minut se ochladí o 30 stupňů a mrak se objeví, tak říkajíc, z ničeho. Takže i vesmír občas vaří bez receptu a stejně mu to vyjde. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Kostovská.
4: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
6: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
8: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
10: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
11: Někdo stojí tamhle v rohu.
10: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: What is it that causes people to betray their country? Is it money? Is it politics? Is it the challenge of beating the system? Or is it the excitement of living on the edge?
2: Na začátku 80. let dosáhla studená válka kritické fáze. Napětí mezi Sovětským svazem a Spojenými státy by se dalo krájet. Reagan vyzval k morální křížové výpravě proti Sovětům, které Ameriku nazývají říší zla, a ve snaze chránit se před jadernou válkou Reagan navrhl systém protiraketové obrany, které odpůrci posměšně nazvali Star Wars.
1: In the 1980s there seemed to be an epidemic of traitors who had access to America's deepest secrets and who sold them to the Soviet Union.
2: Oboustranná nedůvěra ještě více podpořila činnost špionů, ale také chuť kooperovat s nepřítelem. Jenže oproti 50. letům nemotivuje tajné agenty ke zradě vlasti ideál socialismu, ale odvěké touhy, peníze a sex. A občas i pomsta.
3: Jste zatčen pro zběhnutí.
4: Jak to vymátli? Někdo jim ho asi musel prásknout.
5: Nesmysl,
2: 3. října 1984 je zatčen agent FBI Richard Miller společně s ruskými emigranty Ogrodníkovovi, kteří jsou agenti KGB.
6: He's certainly no Ephraim Zimbel is junior, and he's in fact much closer to an overweight inspector Clouseau.
2: Nevábně umatlaný a nešikovný agent Miller, svými kolegy považován spíše za špatný vtip, je tak obviněn ze špionáže a předávání tajných materiálů KGB za úplatu v podobě sexu s Ogrodníkovou a 65 tisíc dolarů ve zlatě.
6: He'd been compromised by Soviet Malahari.
2: Historicky vůbec první zatčený agent FBI za špionáž, Richard Miller, tak rozjíždí epidemii 80. let. Amerika bude čelit kruté realitě, kdy vlastní agenti z tajných složek jako námořnictvo, CIA a NSA zaprodávají ruské KGB.
7: Nadřízení jsou s vámi spokojeni. Na podrazí máte talent. Mám pro vás riskantní úkol.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
9: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
10: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dámy a pánové, máme nováčka na oběžné dráze a ten se předvedl rychleji, než stihnete uvařit čaj. Družice Sentinel-3C s programem Copernicus poslala první snímky pouhé 2 týdny po startu a jsou to kousky do galerie. Itálie, od Alp až po Sicílii, mácká nížina v hnědozelených odstínech, tyrkysové mělčiny Karibiku kolem Kuby a Bahám a rozlámaný led kanadské Arktidy. Radarový výškoměr přitom změřil výšku hladiny Atlantského oceánu i Středozemního moře a mapoval mohutnost grónského ledovce. A právě tahle měření jsou klíčová, protože hladina moří stoupá v průměru o 3,64 mm ročně a zrychluje to. ESA uvádí, že uvádění družice do provozu potrvá ještě zhruba 5 měsíců, ale první data už teď ukazují, že přístroje fungují znamenitě. Brzy se ozve i teplotní radiometr, takže napětí pokračuje. Držte palce novému kolegovi, ať mu optika nezamlží. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
11: Zun.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Já osobně vám doporučuji tento skvostný náhrdelník s náušnicemi. Tyto náušnice mají něco přes centimetr.
2: Reklamy frčí éterem od nepaměti. Před 10 lety vznikl v Americe nápad vlastní televizní stanice jako prodejního kanálu, kde jste si mohli koupit nejnovější výdobytky vynálezců. Ale 15. října 1993 přichází na trh trojice chlápků s prvním úzce specializovaným kanálem Jewelry TV, kde můžete non-stop nakupovat pouze šperky, drahé kamení a pamětní mince.
1: Jsou zdobené flitrem a osazené topasem a lazuritem a pozlacené nepravým zlatem.
2: V ministudiu operují pouze s jednou kamerou, ale jejich business plán, ačkoliv se to může zdát jako bláznoství, fungovat bude. Do naší doby se Jewelry TV rozroste na tisíce zaměstnanců se ziskem minimálně 300 milionů dolarů ročně. Takže bacha na probdělé noci z lahví vína a kreditkou v ruce, protože někde ty zisky musí brát.
1: Je to kopie šperků, které měla její výsost ve vévodkyně z Kentu.
0: Zdravím. Koukám na reklamu Prachy za zlato. Žena prodávající snubák za 500 dolarů. Ne, nechci prodat zlato, chci tu ženu. Je sexy a nefunguje jí manželství.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Powerplay.

0: power.
1: Positions, positions.
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a hučí kuči tance. Owen Wilson se v komedii Rolling Loud bez zábran vydá se synem na největší hip-hopový festival a ztratí ho v davu, kde nechybí ani Travis Scott. Do kin se jen do neděle vrací legendární koncert Queen v Budapešti, vyleštěný do 4K, takže Freddie Mercury bude zase vládnout celému stadionu. Na Netflixu Josh Hartnett zjistí, že to nejhorší číhá tam dole pod hladinou. A jurský svět hledá nového režiséra. Život si ale možná najde cestu zpátky k Bajanovi. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: that Rolling Loud just announced their lineup. Can I go?
1: I don't know what a Rolling Loud is.
0: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
2: He's not going to some hip-hop festival in Hard Rock Stadium.
3: Where are we?
0: Rolling Loud!
3: Where are we?
0: Fishing at the lake house.
3: That's right. And now let these little bitches do some fishing!
0: Yeah.
4: Dokin vstupuje bláznivá komedie Rolling Loud bez zábran a Owen Wilson v ní zažije nejdivočejší noc svého otcovského života. Wilson hraje přehnaně starostlivého tátu, který se chce konečně zblížit se svým 13-letým synem. Manželka je proti, on ale kluka stejně potají vezme do Miami na Rolling Loud, jeden z největších hiphopových festivalů na světě, a pak ho ztratí v davu 10 000 lidí. Následuje zběsilé pátrání mezi pogujícími fanoušky, ochrankou i v zákulisí, při kterém mu pomáhá kolega z práce v podání stand-up komika Matta Rifea. Syna hraje Christian Convery a jejich šéfa si zahrál Henry Winkler, kdysi legendární Fonzie. Příběh přitom není úplně vymyšlený. Scénárista a režisér Jeremy Gerlich před pár lety vzal svého 13-letého syna na Rolling Loud v Los Angeles a v davu ho opravdu ztratil. Naštěstí ho našel a dnes s nadsázkou říká, že ho měl radši ztratit na festivalu Neila Diamonda. Natáčelo se přímo na festivalu v Miami a Owen Wilson se přitom objevil na pódiu uprostřed koncertu Travise Scotta. Rapper si ve filmu zahrál sám sebe jako hlavní hvězdu festivalu. Přestože je hlavnímu hrdinovi 13, rodinná komedie to není. V Americe dostal film kvůli drogám, nahotě a vulgaritám přísné hodnocení R. Rolling Loud bez zábran je nově v kinech a uvádí ho Forum Film.
5: No, I threw someone off a Ferris wheel.
6: This fight, this gangster shit.
5: Let's come outside. Tune the night. Take your time. Get your money out.

Jurský svět hledá nového režiséra a do dinosauří ságy by se podle všeho mohl vrátit starý známý. Gareth Edwards, který loni natočil Jurský svět znovu zrození, odešel od pokračování kvůli takzvaným tvůrčím neschodám. Jakým to zatím nikdo neprozradil. Studio Universal se s ním rozloučilo zdvořilou větou o skvělé spolupráci, a to po filmu, který vydělal téměř 870 milionů dolarů. Podle serveru The Wrap je teď hlavním favoritem na uvolněné místo Španěl Juan Antonio Bayona. Ten už dinosaury jednou zrežíroval v roce 2018, natočil totiž Jurský svět Zánik říše a do série tehdy vnesl pořádnou dávku gotického hororu. Fanoušci se nad filmem při premiéře přeli, ale časem si ho spousta z nich oblíbila. Bayona má na kontě taky strašidelný Sirotčinec, Dojemné volání netvora, Příběh života nebo Netflixové Sněžné bratrstvo, které získalo 2 Oscarové nominace. Scénář už má hotový veterán série David Cap a vrátit by se měla i loňská trojice Scarlett Johansson, Mahershala Ali a Jonathan Bailey. Natáčet by se mohlo začít příští rok, Universal ale zatím nic nepotvrdil. A malá perlička na závěr. Havárii v Andách ze Sněžného bratrstva už v roce 1993 sfilmoval Frank Marshall ve snímku Přežít. A kdo je dnes producentem Jurského světa? No přece Frank Marshall. Takže pokud Bayona na dinosaury kývne, budou mít s producentem o čem mluvit. Sníh v Andách nebo Tyrannosaurus za zády. Pokud se chcete dozvědět víc, jděte na náš web zunradio.cz, kde najdete článek k tomuto tématu, ostatně i jako mnoho dalších.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Výstva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifaktor, penetrační test, log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Do kin se jen na pár dní vrací jeden z nejslavnějších koncertů 80. let, Queen v Budapešti. 27. července 86 zahráli Queen na budapeštském NAB stadionu pro 80 tisíc lidí a dalších zhruba 45 tisíc poslouchalo venku před stadionem. Šlo o první velký stadionový rockový koncert západní kapely Za železnou oponou a do Budapešti se sjeli fanoušci z celého východního bloku, ty z Československa nevyjímaje. Spousta z nich do té doby znala Queen jen z nelegálně kopírované kazet, jak připomíná kytarista Brian May. Maďaři tehdy na natáčení nasadili 17 kamer a zhruba 40 kilometrů filmového pásu, prakticky všechno, co bylo v zemi k dispozici. Původní 35-kový záznam teď prošel 4K restaurováním ve studiu Petra Jacksona na Novém Zélandu a zvuk nově smíchal studiový tým Queen z původních více stopých nahrávek. Zazní Under Pressure, Kind of Magic a další nesmrtelné hity. Největší kouzlo má ale tradiční maďarská lidovka, Freddy se ji naučil a slova si napsal foneticky na hřbet ruky a stadion je pak zpíval s ním. Turné The Magic Tour bylo poslední, které Queen odehráli s Freddiem Mercurym. Bubeník Roger Taylor říká, že tehdy byla kapela na absolutním vrcholu. Kdo tehdy v Budapešti stál v davu, může si to po 40 letech zopakovat, tentokrát bez cesty přes hranice, a ostatní konečně zjistí, o čem ti pamětníci pořád tlachají. Koncertní film Queen v Budapešti uvádí do kin Aerofilms, ale pozor, jen omezeně do neděle 11. října.

0: right before the accident, you saw something in the water. What was it?
1: Na Netflixu se dnes vynořil kanadský seriál Tam dole, ve kterém Josh Hartnett svádí souboj s tajemnou mořskou příšerou. Hartnett hraje Kelvina Pennyho, tvrdohlavého rybáře s velkým srdcem z malého městečka na kanadském Newfoundlandu. Dodnes ho pronásleduje záhadná smrt otce, ke které došlo před mnoha lety. Když začne okolní vody a pak i místní lidi ohrožovat neznámý tvor z hlubin, Kelvin se spojí s mořskou vědkyní, která do městečka přijela na výzkum. Společně se snaží ochránit rodinu i sousedy a postupně odkrývají tajemství, která ostrov dlouho skrýval. Hartnett je u seriálu zároveň výkonným producentem. Vědkyni hraje Mackenzie Davis z Blade Runner 2049, Kelvinova syna Charlie Heaton, z kterého znáte jako Jonathana ze Stranger Things, a dceru Ruby Stokes z Bridgertonových. Do vedlejších rolí pak Netflix obsadil dvě rodačky z Newfoundlandu, Natashu Henstridge ze sci-fi Mutant a místní komediální legendu Mary Walsh v roli starostky. Seriál vymyslel Jesse McKeown, jeho žena pochází z Newfoundlandu a on sám chtěl na ostrově natočit něco velkého a hlavně zvláštního už skoro 20 let. Podle svých slov ho tam vždycky fascinoval kontrast mezi nemilosrdnou děsivou krajinou a vřelými pohostinnými lidmi. Místní legendy proto propojil se skutečnými starostmi ostrova, jako je kolaps lovu tresek nebo vylidňování malých rybářských osad. První dva díly měly světovou premiéru na festivalu v Torontu, kde otevírali seriálovou sekci Primetime. Kritici chválí hustou přímořskou atmosféru a charisma Joshe Hartnetta. Úvod podle nich sice sází na osvědčené klišé filmu s příšerami ve stylu čelistí, pak se ale příběh stáčí k něčemu temnějšímu a nadpřirozenému. 6 epizod, mlha, rybáři a něco obrovského pod hladinou. Na podzimní víkend pod dekou to zní jako docela slušný úlovek. Tam dole najdete nyní na Netflixu.
2: My whole life underwater. I thought I understood it. This town is on its right mind.
3: You're not seriously going out there.
2: Stay away from water. Or the rest of us are going to be next.
4: Well, it's yours.

filmy nikdy nezestárnou? Jaké legendy vycházejí tento měsíc na Blu-ray? Půlnoc Hollywoodu vám to prozradí. What makes you journey into-

Je čtvrtek, v kinech se střídá stráž a nová várka je ready. Owen Wilson v komedii Rolling Loud bez zábran vezme potají syna na obří hip-hopový festival a v davu ho ztratí. Zbytek noci pak stráví zběsilým pátráním mezi fanoušky ochrankou a repery v čele s Travisem Scottem. Úplně jinou notu nasazuje v kinech polské drama Sladký domov, které vypráví o Gošče, které se pohádková láska po zásnubách v Benátkách promění v domácí násilí a ukazuje, co se může skrývat za fasádou slušné rodiny. Československá produkce přináší hned tři novinky. Mysteriózní drama Virbel zavede Davida Švehlíka do rozpadajícího se domu v Českém Středohoří, kde se po příchodu záhadné Agnes začne vzpírat i samotná krajina. Slovenská režisérka Martina Buchelová natočila romantickou dramedii Milovník, ne bojovník. O Andrejovi, jehož plán nedělat žádné blbosti, naruší setkání s Míšou nad sklenkou Fanty. A v černé krimikomedii Šipkaři rozjedou Tomáš Maštalír a Jakub Štáfek sérii událostí, kterou nikdo nemohl předvídat, a to po boku Táni Pouhofové a Krištofa Hátka. Na plátna se v digitálně restaurované podobě vrací i Vlasta Burian. Anton Špalec Ostrostřelec z roku 1932 patří k nejslavnějším komediím Martina Friče a ukazuje, kam až může vést urážka císařského majestátu. Z hudby a dokumentů jen do neděle běží v kinech legendární koncert Queen v Budapešti z roku 86, nově restaurovaný do 4K. A dokumentární esej Podoby milostného vztahu ke světu sleduje umělce Miloše Šejna a Místo přívalu v jemu nabízí prostor ke stišení. A pro píděta i pro dospělé jsou v kinech Pat a Mat zpátky na venkově, kde legendární Kutilové po 50 letech pořád předělávají všechno, co jim přijde pod ruku. A je to. Kompletní přehled dnešních premiér v kinech. Hovk.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čeká nás 2. série Marshalls na Sky Showtime nebo kriminální thriller Zvířata s Benem Affleckem. Díky, že jste si dnes opět zapli vaše rádio přijímači a strávili se mnou hodinku u novinek z kinematografie. Jsme rádi, že pravidelně posloucháte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máme vás rádi a vy máte vkus. Poslouchejte i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí, čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz. Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: Lisma Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: Factory Theory, Roy Rosenfield.
1: Zoon.
0: Rechts als een kala.

Passenger 10. Tutto si è origine Sahara. Zone.

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dámy a pánové, máme nováčka na oběžné dráze a ten se předvedl rychleji, než stihne uvařit čaj. Družice Sentinel-3C s programem Copernicus poslala první snímky pouhé 2 týdny po startu a jsou to kousky do galerie. Itálie, od Alp až po Sicílii, mácká nížina v hnědozelených odstínech, tyrkysové mělčiny Karibiku kolem Kuby a Bahám a rozlámaný led kanadské Arktidy. Radarový výškoměr přitom změřil výšku hladiny Atlantského oceánu i Středozemního moře a mapoval mohutnost grónského ledovce. A právě tahle měření jsou klíčová, protože hladina moří stoupá v průměru o 3,64 mm ročně a zrychluje to. ESA uvádí, že uvádění družice do provozu potrvá ještě zhruba 5 měsíců, ale první data už teď ukazují, že přístroje fungují znamenitě. Brzy se ozve i teplotní radiometr, takže napětí pokračuje. Držte palce novému kolegovi, ať mu optika nezamlží. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Mirko Paoloni presents Deep Inside the Chart.
2: Selected and mixed by Mirko Paoloni. Mirko Paoloni.

Goon Radio.